0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den týdne nám slibuje většinou zamračenou oblohu, na většině hané s občasným deštěm nebo přeháňkami. Lokálně může přijít i bouřka. Srážky nám začnou ustávat k večeru. Nejvyšší teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům. Pocitová teplota ale může být nižší. Během dne bude foukat až čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech rychlost i 55 km v hodině. Úterý už bude beze srážek. Předpověď hlásí jasno až polojasno a 24 až 28 stupňů.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
1: Proto ne.
0: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
1: Proto taky ne.
2: Tak proč?
1: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
0: Ale koupil.
1: Fakt?
0: Fakt?
1: Ty jsi nejlepší.
0: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
3: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rockové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rockové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
4: Skyrock.

0: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
2: Skyrock.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Podíváme se na Olomoucko. Nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic. A lidé také nesmí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a o státních svátcích od 12 hodin. Informuje o tom web města. Skvělá zpráva pro všechny dobrovolníky ze Šternberka a okolí. Tamní mobilní odběry krve totiž od září letošního roku nabídnou velkou novinku. Kromě plné krve budete moci na těchto výjezdech nově darovat také plazmu, takže vaše pomoc bude mít ještě větší dosah. Česko čelí obrovskému tlaku kvůli stárnutí populace a systém péče o seniory se podle odborníků blíží ke kolapsu. Do roku 2050 totiž stoupne počet lidí s demencí z dnešních 200 tisíc rovnou na 500 000, což klasické domovy důchodců zkrátka nemají šanci zvládnout. Budoucnost tak bude muset ležet v chytré kombinaci pobytové, terénní a komunitní péče.
1: Sport.
3: Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z polské Częstochowy. Z Brusu nový útočník pražského klubu, který je shodou okolností bratrancem hvězdného Erlinga Haalanda, už podepsal víceletou smlouvu.
1: Máme přehled.
2: Skyrock.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den týdne nám slibuje většinou zamračenou oblohu, na většině hané s občasným deštěm nebo přeháňkami. Lokálně může přijít i bouřka. Srážky nám začnou ustávat k večeru. Nejvyšší teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům. Pocitová teplota ale může být nižší. Během dne bude foukat až čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech rychlost i 55 km v hodině. Úterý už bude beze srážek, předpověď hlásí jasno až polojasno a 24 až 28 stupňů.
1: Tak a teď už hrajem.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 27. červenec na Skyroku. Black Sabbath, Rainbow, Blue Oyster Cult, Quiet Riot. Co mají tyto hardrockové a heavy metalové klasiky společného? Kdo tvrdí, že bubeníka Bobbyho Rondinelliho narozeného dnes v roce 1955 má pravdu? Tuzemské rokové narozeniny z roku 1962 slaví doktor práv, skladatel, zpěvák a kytarista Janek Ledecký. V Big Beatových vodách si ho nejvíce pamatujeme z kapely Žentour. Poslední dnešní gratulace je sportovní a přímo z Hané. 27. července 1969 přichází na svět v Břestu u Kroměříže legenda olomoucké Sigmy Pavel Hapal. Ten řádil ještě s Radoslavem Látalem především v sezóně 91-92. Tehdy Sigmu netrénoval nikdo jiný než Karel Brickner. Klub v lize skončil třetí a se slzou v oku nejeden Hanák vzpomíná na jen těsně prohrané čtvrtfinále poháru UEFA s legendárním Reálem Madrid 0-1 na domácí půdě. Na závěr lékařská perlička. 27. července 1921 izolují kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best hormon inzulín. Ten reguluje hladinu cukru v krvi. Dávají tak šanci na život v dnešní době 350 milionům nemocným cukrovkou. Zítra přinášíme na Skyroku další výběr. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
6: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
5: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
6: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Toto je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4 000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
1: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pyhu krásy?
2: Jediné, co je taková jako vada na kráse, je kvadrát mezi Venuší a Marzem, který je přesný právě dnes v pondělí, a muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád průhelý protivný, hele, to umí každý, jo, takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
1: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy, to letošní léto je takový jako školicí středisko v tomhle směru.
1: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.
3: Rockové pecky pro lepší náladu.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Přinášíme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pondělí 27. července. Nové zdravotnické centrum s ordinacemi, dentální hygienou a lékárnou budeme mít v Lutíně na Olomoucku. Nahradí bývalý dům s pečovatelskou službou, jehož demolice a následná stavba začnou na přelomu srpna a září, píše o tom Deník. Známý herec Jiří Lábus šel celý život za snem být hercem. Hovořil o tom na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde o víkendu dostal cenu pořadatele této oblíbené filmové přehlídky.
2: Mě bylo třeba 12, ale já jsem hrozně rád čet a já jsem třeba v té době čet povídky Vančury a mám chalupu ve Volině u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér a že chodím a že hledám lokace. Ty povídky jsem si obsadil opravdu normálníma hercema.
1: Komentoval herec Jiří Lábus. Smutná zpráva přišla z české kulturní scény. Ve věku 86 let včera zemřel známý výtvarník Milan Knížák. Úmrtí někdejšího ředitele Národní galerie a bývalého rektora Akademie výtvarných umění potvrdil ministr zahraničí. Sport. Po víkendu máme dva nové české mistry světa. Vít Přindiš dobil na šampionátu ve vodním slalomu v Oklahoma City titul v kajak crossu a fleretista Alexander Šoupenič se stal na šampionátu v Hongkongu prvním českým mistrem světa v šermu. Gratulujeme. Porážkou vstoupili do nové sezóny fotbalové první ligy hráči Sigmy Olomouc. Na hřišti Jablonce prohráli 1-2. Hanáci se sice v zápase ujali vedení, ale domácí nakonec skóre otočili.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
4: Dnes prožijeme zřejmě nejchladnější den tohoto týdne, ale od zítřka půjdou teploty nahoru a počasí pro nás chystá slušnou saunu. Víme, jak bude. Dnes nejdříve oblačno anebo zataženo, odpoledne méně oblačnosti, místy přeháníky teploty 22 až 26. Zítra i pozítří slunečno, v úterý tedy 25 až 29, ve středu 29 až 32 stupňů. A v druhé polovině týdne, ve čtvrtek a v pátek, se teploty mají dotknout 35 až 38 stupňů Celsia.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
4: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, kvůli opravám je mírně omezený provoz na výjezdu z Olomouce na Přerov u Grigova. Policie na bezpečný provoz teď dohlíží ve Zlíně na Okružní, také v Kroměříži na Kujetínské. Mimochodem, jakou barvu má vaše auto? Víte, že jsou barvy, u kterých reálně jí hrozí dopravní nehoda častěji? Více právě teď? Barva našeho auta má vliv na nehody hlavně kvůli viditelnosti, za šera v noci, za mlhy nebo za hustého deště. Tedy znamená to, že nejbezpečnější jsou jasné barvy, dobře viditelné, jako bílá, žlutá a oranžová. Naopak riziko nehody mírně zvyšují barvy tmavé, jako třeba černá, tmavě modrá nebo stříbrná. To jste věděli?
6: Tak a teď už hrajem.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska chytíte druhý dech. Býci, chuť do života vám určitě nechybí. Blíženci, zkuste se uklidnit a stišit. Raci, víc choďte mezi lidi a sbírejte kontakty. Lvi, vy si naordinujte spontánní zážitky. Pany, změny nakonec nejsou tak špatné. Váhy, svoje argumenty si umíte obhájit. Štíři, neřešte malichernosti. Střelci, jeďte naplno, ať máte krásné vzpomínky. Kozorozi, není sebemenší důvod ohlížet se zpátky. Vodnáři, všechno půjde jako po másle. A co my ryby, hlavně se nenecháme namočit do žádného maléru.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Litovelské pivobraní. No Name, Valdagang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
9: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Letní servis na Skyroku. Tak už tam budem.
1: Ne.
2: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a taky našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás tři tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
3: Už tam budem?
2: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
3: Už tam budem?
2: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
3: Už tam budem?
2: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co dvě hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
3: Už tam budem?
2: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi, ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí, protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
0: Tak už tam budem!
2: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem a přejeme šťastnou cestu.
3: Už tam budem? Jo, vážně?
4: Ne!
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
5: Skyrock. Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je pondělí 27. července. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zahrada hlásí nový přírůstek těchto největších divokých evropských kopytníků. Jejich chovu se věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Vytrvalé sucho dopadá na lesy v okolí Blanska. Stromům tu praská kůra a předčasně schazují listí. U mnoha listnatých stromů se příští jaro ukáže, zda hynou, nebo se zachraňují předčasným vegetačním klidem, píše o tom deník. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna.
0: Sport.
2: Slavná cyklistická Tour de France má po včerejšku nového šampiona. Etapový závod vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, který svým již pátým vítězstvím Tour vyrovnal stávající rekord. A jak dopadl včerejší dojezd Tour de France v Paříži? Závěrečnou 89 km dlouhou etapu vyhrál po dramatickém finiši Nizozemec Mathieu van der Poel. Z českých jezdců byl nejrychlejší olomoucký rodák Pavel Bittner na 58. místě a ten celkově obsadil na Tour de France 140. příčku.
0: Počasí.
3: Dnes doplňujeme zásobu deodorantů, antiperspirantů, kontrolujeme klimatizace i ventilátory, protože tento týden se na Moravu vrátí tropy v plné parádě. Ale bude to nástup postupný. Víme, jak bude dnes 22 až 26 stupňů. Nejdříve oblačno anebo zataženo. Odpoledne méně oblačnosti, místy přehaňky. Zítra také pozítří slunečno, v úterý 25 až 29, ve středu 29 až 32 stupňů Celsia. A ty největší tropy jsou v plánu tento týden na čtvrtek a taky na pátek. V druhé polovině týdne naměříme 35 až 38 stupňů.
0: Doprava.
3: Zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem, také na D1 u Brna. Víme, jak se jezdí tady? Dobré pondělní ráno. I dnes kvůli opravám a kyvadlovému provozu zdržení na hlavní silnici ze Šternberka na Olomouc u Dolán v obou směrech. Obě se to dá vrchem přes Tovéř, samotěžky do Olomouce přijedeme po Lipenské. Kolona u Dolán bývá zpravidla kolem 5 minut, v silném provozu maximálně minut 10. Policie v pondělí ráno hlídkuje na dálnici z Olomouce na Lipníku Kocourovce a koho čeká cesta po D1 směrem na Prahu, počítejte s pomalejším popojížděním v koloně na 200 km u Brna kvůli opravám. Za volantem vám kryjeme záda a přejeme šťastnou pondělní cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock Kalendárium.
1: Startujeme nový týden, je pondělí 27. července. V kalendáři jméno Věroslav. Včera olomoucká Sigma po porážce 1-2 v Jablonci moc důvodů k oslavám neměla, ale Hanáci si to mohou vynahradit alespoň dneska. 57. narozky slaví kroměřížský rodák a trenér Sigmy Pavel Hapal. Narozeniny má také oblíbený český zpěvák Janek Ledecký a dnes se přesně před 30 lety Štěpánka Hilgertová pro samostatnou Českou republiku vyhrála první olympijské zlato, ovládla tehdy závod ve vodním slalomu.
2: Tak pojeď! Štěpánka pádluje do cíle ve skvělém čase! Štěpánka Hilgertová se stává olympijskou vítězkou!
1: Ať je i váš start do nového týdne zlatý, přeje vaše pondělní rádiová parta.
0: Kalendárium.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň, je mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
0: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den.

Pardubicko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Sky.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
1: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pihu krásy?
2: Jediné, co je taková jako vada na kráse, je kvadrát mezi Venuší a Marzem, který je přesný právě dnes v pondělí. A muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád zprůhelý protivný, hele, to umí každý. Jo? Takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
1: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy, to letošní léto je takový jako školicí středisko v tomhle směru.
1: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Díky, že nás posloucháte. Řidiči v Olomouci, pamatujte na bezpečnou jízdu. Strážníci hlásí, že dnes ve městě hlídají dodržování povolené rychlosti. Provoz bude městská policie Olomouc kontrolovat na jihozápadě města, na ulicích Brněnská a Hněvotínská. Spolužáci a učitelé ze školy v Rožnově se loučí se 14-letou žačkou. Dívka zemřela ve středu v noci při dopravní nehodě na letním táboře na Frýdecko-Místecku. Řidička a dvě další dívky vyvázly se zraněním, píše o tom CNN Prima News. Policie vyšetřuje tuto autonehodu jako usmrcení z nedbalosti a zjišťuje okolnosti noční cesty. Hlubokou soustrast rodině nově vyjádřil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Tábor pořádal spolek Sarkander, který s olomouckým arcibiskupstvím spolupracuje. Velké rachejtle už si jen tak v obchodě nekoupíme. Nově platí přísnější pravidla pro nákup pyrotechniky kategorie F3. K jejímu pořízení i odpálení je nově nutné osvědčení, jehož získání vyžaduje zkoušku.
0: Sport.
2: Podíváme se, jak se dařilo klubům z našeho regionu v předkole českého fotbalového poháru. Postup vybojovali Kozlovice nad Frýdkem Místkem na penalty po výsledku 0-0, podobně i Zábřeh nad Hranicemi po výsledku 2-2. Postup do prvního kola získali také olomoucké Nové Sady po výhře 2-1 nad Šumperkem a taky Bělotín po výhře 4-0 nad Novým Jičínem.
0: Počasí.
3: Dnes prožijeme zimně nejchladnější den tohoto týdne, ale od zítřka půjdou teploty nahoru a počasí pro nás chystá slušnou saunu. Víme, jak bude. Dnes nejdříve oblačno anebo zataženo, odpoledne méně oblačnosti, místy přeháníky teploty 22 až 26. Zítra i pozítří slunečno, v úterý tedy 25 až 29, ve středu 29 až 32 stupňů a v druhé polovině týdne, ve čtvrtek a v pátek, se teploty mají dotknout 35 až 38 stupňů Celsia.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomoucka, z Přerova, také z Otrokovicka právě teď. Jak od nás víte, aktuální zdržení kolem 10 minut je kvůli kvadláku mezi Olomoucí a Štrnberkem u Dolan. Objet to můžeme vrchem přes Samotišky a přes Tovéř. Policie kontroluje na 33. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov u Olšan. V Přerově je vidíme naproti Molky na Polní ulici, hlídají taky na Otrokovicku na příjezdu od Míškovic do Machové, nebo mezi Blanskem a Rajcem Jestřebí u odbočky na Spešov. Šťastnou cestu a pěkný den.
0: Tak a teď už hrajem.

0: I'm sending a message out to you.
1: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Litovelské pivobraní. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
3: Proto ne.
2: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
3: Proto taky ne.
2: Tak proč?
3: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
2: Ale koupil.
3: Fakt?
2: Fakt.
3: Oh, ty jsi nejlepší.
1: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
6: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Přinášíme vám zprávy. Ať si mohou děti v Olomouci hrát a rozvíjet se, město spustilo druhou letošní výzvu fondu pomoci olomouckým dětem. Nízkopříjmové rodiny mohou získat příspěvek až 5000 korun na kroužky, tábory nebo kurzy pro děti do 19 let. Detaily najdeme na webu olomouc.eu. Novinka pro turisty v Jeseníkách. Na stezce nahoru Keprník vzniká 1/4 kilometru dlouhý kamenný chodník. Správa chráněné krajinné oblasti tím reaguje na vysokou návštěvnost. Chodník má usměrnit turisty na stezce. Úsek stezky patří podle ochranářů mezi nejvíce zatěžované části rezervace. Podle ČTK tu ročně projdou desítky tisíc návštěvníků. Záznamy ze sčítačů ukazují za rok 2025 téměř 60 tisíc lidí. Připravme se na mimořádně horký týden, varují před ním meteorologové. Ještě dnes se teploty udrží do 25 stupňů ve stínu. Od úterý ovšem má nastoupit slunečné počasí a tropické třicítky, takže určitě nezapomínejme na dostatečný pitný režim.
0: Sport.
3: Ještě jeden zápas nás čeká v rámci prvního kola nové sezóny fotbalové první ligy. V dnešní dohrávce prvního kola se představí proti sobě nováček soutěže Artis Brno a Mladá Boleslav. Výkop utkání je v 18 hodin.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Dnes doplňujeme zásobu deodorantů, antiperspirantů, kontrolujeme klimatizace i ventilátory, protože tento týden se na Moravu vrátí tropy v plné parádě. Ale bude to nástup postupný. Víme, jak bude dnes 22 až 26 stupňů. Nejdříve oblačno anebo zataženo. Odpoledne méně oblačnosti, místy přehaňky. Zítra také pozítří slunečno, v úterý 25 až 29, ve středu 29 až 32 stupňů Celsia. A ty největší tropy jsou v plánu tento týden na čtvrtek a taky na pátek. V druhé polovině týdne naměříme 35 až 38 stupňů.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Přerovská, také z Olomoucka pro vás právě teď. Hezké pondělní dopoledne. Na Přerovsku nehoda osobáku a nákladňáku na výjezdu z Císařova na Rokytnici. Policie hlídkuje na dálnici z Olomouce na Přerov před sjezdem na Kokory a také na Olomoucku mezi Chomoutovem a Pňovicemi. A pro zajímavost, jakou barvu má vaše auto? Víte, že jsou barvy, u kterých reálně hrozí dopravní nehoda častěji? Barva našeho auta má vliv na nehody, hlavně během horší viditelnosti. Zašera v noci, když je mlha, nebo když hustě prší. Nejbezpečnější jsou jasné barvy, dobře viditelné, jako bílá, žlutá a oranžová. Naopak riziko nehody procentuálně mírně zvyšují barvy tmavé, jako třeba černá, tmavě modrá nebo stříbrná. Tohle jste věděli?
0: Tak a teď už hrajem.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Co to je?
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
10: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
9: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
10: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
9: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
11: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyrocku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: U mikrofonu je s námi zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, už za pár dní rozezníte Olomouc koncertem věnovaným písním Karla Gotta. S jakým pocitem byste si přál, aby diváci po jeho skončení odcházeli?
1: Náš koncert v pátek 31. července v Olomouci bude naším největším koncertem pod širým nebem a namíchali jsme pro diváky takový koktejl největších hitů Karla Gotta. Připravili hned několik novinek, diváci se můžou těšit nejenom na náš 13-členný živý orchestr, skvělé hosty, ale taky hned několik překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A já bych si moc přál, aby si diváci přišli užít tu atmosféru pod širým nebem, aby si přišli vychutnat večer plný krásné hudby a na chvíli zapomněli na všechny starosti. A právě proto se s koncertem Můj vzor Božský Karel budeme v Letňáku v Olomouci 31. července na všechny diváky moc těšit.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Vstupenky na jeho koncert pod širým nebem zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Vy a tohle rádio patří k sobě, vzájemně si děláme famózní společnost také v pondělí 27. července a poradíme, kam vyrazit a co dělat. Olomoucké kinometropol dává české komediální drama Mistryně. Je to o tom, co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak. Mistryně dnes v olomouckém metropolu. V úterý tedy zítra se konají farmářské trhy v Mohelnici od 9 do 16 hodin na náměstí Svobody. Ve čtvrtek v Zábřehu vystoupí Michal David Revival. Svou show rozjede v Amfíku zámku. Zazní všechny hity od známého hitmakera, non-stop děťerá je Decibely lásky nebo Každý mi tě lásko závidí. Michal David Revival zítra v Zábřehu, v Amfíku u zámku. A šermířský víkend budeme mít už teď za pár dní na Plumlově. Těšíme se.
3: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
4: Skyrock.
3: Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Nové zdravotnické centrum s ordinacemi, dentální hygienou a lékárnou budeme mít v Lutíně na Olomoucku. Nahradí bývalý dům s pečovatelskou službou, jehož demolice a následná stavba začnou na přelomu srpna a září, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jdeme na Přerovsko, kde vznikne nový vodovod. Místní část Svrčov, obce Lazníky, získá od září vodovod za zhruba 9 milionů korun. Projekt ukončí dosavadní závislost místních obyvatel na studnách a přinese kvalitní pitnou vodu. Anonymní hromadnou bombovou výhrušku řeší od rána policie v České republice, a to ve zhruba 400 objektech po celém území. Hrozba se týká úřadů či obchodních center. Policie provádí kontroly budov za provozu a hledá oznamovatele. Velká nebeská podívaná nás čeká ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteorický roj Perseidy. Tak si to určitě nenechte ujít.
0: Sport.
1: Posun tenistky Barbory Krejčíkové v žebříčku WTA po semifinálové účasti na turnaji v Praze. Zlepšila se o jedno místo a je na 25. pozici. Nejvýše z početného zástupu českých tenistek v popředí žebříčku je i nadále šestá olomoucká rodačka Karolína Muchová a hned za ní je její přemožitelka z wimbledonského finále přerovská hvězda Linda Nosková.
0: Počasí.
2: Jestli vám těch dnešních 23 stupňů přijde příjemných, tak se dobře nadechněte. Týden nám nasadí pořádně ostré tempo. Do středy si ještě užijeme sluníčko s teplotami do 30. Od čtvrtka už to vypukne naplno. Čeká nás šňůra extrémně horkých dnů, kdy se rtuť teploměru zastaví na 37, možná i 40 stupních. Víkend nabídne tropické peklo z nocí, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Pomaličku chlaďte pití, vyndejte zase větra. Taky nejlíp bude u vody i s naším rádiem.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, začínáme na D46 Brodek u Prostějova, kilometr 12, když jedete z Vyškova na Olomouc auto mimo silnici, jsou tu záchranné a vyprošťovací práce, projíždějte opatrně. Když jedete ze Svitav lesem ke Studánce, počítejte s komplikacemi v lese po dopravní nehodě. U Kokor mezi Olomoucí a Přerovem nepříjemná nehoda, tvoří se kolony. Na Pajedla nádražní ulice srážka dodávky s nákladňákem blokují provoz. Kde potkáte policejní hlídky? Tachometr hlídejte na D46 na exitu Vyškov. Stojí na D1 u Kroměříže západ, dále na D48 u Bělotína a D35 u exitu Velký Újezd. Radary a hlídky hlásíte v Olomouci, na Divišově, v Přerově, na Polní, ve Štěpánově a taky na průtahu Svitavami. Dobře dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 27. červenec na Skyroku. Black Sabbath, Rainbow, Blue Oyster Cult, Quiet Riot. Co mají tyto hardrockové a heavy metalové klasiky společného? Kdo tvrdí, že bubeníka Bobbyho Rondinelliho narozeného dnes v roce 1955 má pravdu? Tuzemské rokové narozeniny z roku 1962 slaví doktor práv, skladatel, zpěvák a kytarista Janek Ledecký. V Big Beatových vodách si ho nejvíce pamatujeme z kapely Gentour. Poslední dnešní gratulace je sportovní a přímo z Hané. 27. července 1969 přichází na svět v Břestu u Kroměříže legenda olomoucké Sigmy Pavel Hapal. Ten řádil ještě s Radoslavem Látalem především v sezóně 91-92. Tehdy Sigmu netrénoval nikdo jiný než Karel Brickner. Klub v lize skončil třetí a se slzou v oku nejeden Hanák vzpomíná na jen těsně prohrané čtvrtfinále poháru UEFA s legendárním Realem Madrid 0-1 na domácí půdě. Na závěr lékařská perlička. 27. července 1921 izolují kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best hormon inzulin. Ten reguluje hladinu cukru v krvi. Dávají tak šanci na život v dnešní době 350 milionům nemocným cukrovkou. Zítra přinášíme na Skyroku další výběr. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Litovelské pivobraní. Čtyři hanácké koláče pro čtyři litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Zději už tam budem.
6: Přestaň.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Letní servis na Skyroku.
1: Tak už tam budem.
2: Ne.
3: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a také našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás 3 tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
1: Už tam budem?
3: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
1: Už tam budem?
3: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
1: Už tam budem?
3: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co 2 hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
1: Už tam budem?
3: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi, ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí, protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
1: Tak už tam budem.
3: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem a přejeme šťastnou cestu.
1: Už tam budem, jo. Vážně?
4: Ne!
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
3: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem. Univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spolu utvářet sami studenti.
2: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2027. Úmrtí v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině Krasického rybníka. Přivolaná hlídka zjistila, že šlo o tělo 54-letého muže. Zároveň nebylo zjištěno, že by se na úmrtí podílela jiná osoba. Dále je to v šetření policie. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna.
0: Sport.
2: Ještě jeden zápas nás čeká v rámci prvního kola nové sezóny fotbalové první ligy. V dnešní dohrávce prvního kola se představí proti sobě nováček soutěže Artis Brno a Mladá Boleslav. Výkop utkání je v 18 hodin.
0: Počasí.
4: Dnešek nám servíruje ideální letní počasí, čeká nás příjemných 23 stupňů ve stínu, vítr kolem 5 metrů za sekundu, obloha více méně bez jediné kapky deště. Pro představu k historickému teplotnímu rekordu z roku 1983, kdy bylo v tento den skoro 38 stupňů, máme dneska opravdu daleko. Využijte toho, čeká nás příjemný den, v nejbližších dnech si ho zase neužijeme. Tento týden přijdou velké tropy, poslouchejte nás, dozvíte se víc v našich předpovědích.
0: Doprava.
4: Vysíláme další rychlé dopravní zprávy, protože víme, jak se jezdí tady. Přivaděč na Lipník nad Bečvou z dálnice, komplikace po dopravní nehodě. D46 na výjezdu ve směru na Olomouc stojí z důvodu poruchy. Odstavený kamion, je to u exitu Prostějov 12. D1 u Vyškova, kilometr 219, práce na silnici. Krajnice neprůjezdná, opatrně, jede se tady 60 až 80. D1 u Vyškova, tady na krajnici stojí další odstavené auto. Hlídky D1, Vyškov západ i východ, na těchto exitech jsou majáčky Říkovice a na exitu Kroměříž západ. Na D46 uberte na plynu, jak je exit Vyškov a taky exit Olšan u Prostějova. Dobře, dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Dobrý den na Skyroku, pondělí 27. července. Kdo má dneska svátek, komu popřejeme k narozeninám, jaké rockové legendy dneska slaví, všechna důležitá data i příběhy hudebních ikon máme pro vás, tak zůstaňte s námi i v téhleté hodince. Posloucháte Rádio Hana Skyrock, taky v pondělí.
1: Skyrock. Na Boskovicku na 104,9 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Rádio Hana Skyrock.
5: Skyrock.
4: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: Skyrock kalendárium.
1: Startujeme nový týden, je pondělí 27. července. V kalendáři jméno Věroslav. Včera olomoucká Sigma po porážce 1-2 v Jablonci moc důvodů k oslavám neměla, ale Hanáci si to mohou vynahradit alespoň dneska. 57. narozky slaví kroměřížský rodák a trenér Sigmy Pavel Hapal. Narozeniny má také oblíbený český zpěvák Janek Ledecký a dnes se přesně před 30 lety Štěpánka Hilgertová pro samostatnou Českou republiku vyhrála první olympijské zlato, ovládla tehdy závod ve vodním slalomu.
2: Tak pojď! Štěpánka pádluje z cíle ve skvělém čase! Štěpánka Hilgertová se stává olympijskou vítězkou!
1: A je i váš start do nového týdne zlatý, přeje vaše pondělní rádiová parta.
0: Kalendárium. Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Svižným tempem postupuje rekonstrukce sloupu Nejsvětější trojice v centru Olomouce. Brzy ho uvidíme v celé kráse. Vedení města oznámilo, že brzy dojde k odstranění lešení z památky UNESCO. A to v závěru prázdnin.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vytrvalé sucho dopadá na lesy v okolí Blanska, stromům tu praská kůra a předčasně schazují listí. U mnoha listnatých stromů se příští jaro ukáže, zda hynou, nebo se zachraňují předčasným vegetačním klidem. O situaci informuje Deník. Velké rachejtle a dělobuchy už si jen tak v obchodě nekoupíme. Nově platí přísnější pravidla pro nákup zábavní pyrotechniky kategorie F3. K jejímu pořízení i k odpálení je nově nutné osvědčení, jehož získání vyžaduje zkoušku. S velkými přírodními požáry se potýkají Francie a Španělsko. Živel už tam zničil 200 000 hektarů porostu. Pro představu rozlohou jde o polovinu Zlínského kraje. Oheň tam vyhnal z domovů 300 000 lidí. Hasiči v obou státech živel neúnavně likvidují.
0: Sport.
1: Čerstvá vítězka olomouckého ITS Cupu, tenistka prostějovského klubu Julie Štruplová, vstupuje na další turnaj. Dnes po 14. hodině vyzve v prvním kole podniku WTA v rumunském Tergu Mureš francouzku Rameovou. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Dnes polojasno až oblačno, víceméně bez deště, možná malé lokální přehánky. Zítra léto přitvrdí, po chladnější noci odstartujeme na 13 stupních, přes den vyskočíme už na letních 27 stupňů. Srážky pořád v nedohlednu, vítr bude slábnout, takže na koupaliště nebo na posezení venku to bude naprosto ideální. Navíc úterý je poslední den, kdy si užijeme teploty pod 30, od středy to totiž opět rozjíždí velká vlna veder. Poslouchejte nás, ať víte víc, protože my víme, jak bude.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, aby toho nebylo málo. V Olomouci nová dopravní omezení na Šubově, Zejerově i Selském náměstí. D1 ve směru na Vyškovy, na Brno komplikuje provoz porouchaná dodávka kolem kilometru 235. Ivanovice na Hané, další odstavené auto, uberte plyn. Pozor si dávejte ve Svitavách na Brněnské ulici, kde se řeší nehoda 3 aut. Policii jste viděli na D46 u Vyškova i u Olšan na Prostějovsku, majáčky stojí na D1 u Hulína, hlídky hlásíte z Přerova, ulice Polní, ve Vyškově stojí na Brněnské a ve Zlíně na Gahurově. Dobře dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: melodický rock, to je Skyrock, skvělá zábava a každý den zajímavý hosté, chytlavá témata. Dostaneme vás do Varu i v pondělí 27. července, domů, do práce, do auta. Skyrock, dobrý den.
1: Skyrock. Na Kroměříšsku na 99,9 FM.

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rockové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rockové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
12: Skyrock.
13: Skyrock.

ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
1: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pihu krásy?
2: Jediné, co je taková jako na kráse je kvadrát mezi Venuší a Marzem, který je přesný právě dnes v pondělí a muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úzké mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád průhelý protivný, hele, to umí každý, jo, takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
1: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy, to letošní léto je takový jako školicí středisko v tomhle směru.
1: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, polk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt?
6: Oh, ty jsi nejlepší.
3: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
7: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Přinášíme vám zprávy. Ať si mohou děti v Olomouci hrát a rozvíjet se, město spustilo druhou letošní výzvu fondu pomoci olomouckým dětem. Nízkopříjmové rodiny mohou získat příspěvek až 5000 korun na kroužky, tábory nebo kurzy pro děti do 19 let. Detaily najdeme na webu olomouc.eu. Novinka pro turisty v Jeseníkách. Na stezce nahoru Keprník vzniká 1/4 kilometru dlouhý kamenný chodník. Správa chráněné krajinné oblasti tím reaguje na vysokou návštěvnost. Chodník má usměrnit turisty na stezce. Úsek stezky patří podle ochranářů mezi nejvíce zatěžované části rezervace. Podle ČTK tu ročně projdou desítky tisíc návštěvníků. Záznamy ze sčítačů ukazují za rok 2025 téměř 60 tisíc lidí. Připravme se na mimořádně horký týden, varují před ním meteorologové. Ještě dnes se teploty udrží do 25 stupňů ve stínu. Od úterý ovšem má nastoupit slunečné počasí a tropické třicítky, takže určitě nezapomínejme na dostatečný pitný režim.
0: Sport.
3: Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme.
0: Počasí.
4: Jestli vám těch dnešních 23 stupňů přijde příjemných, tak se dobře nadechněte. Týden nám nasadí pořádně ostré tempo. Do středy si ještě užijeme sluníčko s teplotami do 30. Od čtvrtka už to vypukne naplno. Čeká nás šňůra extrémně horkých dnů, kdy se rtuť teploměru zastaví na 37, možná i 40 stupních. Víkend nabídne tropické peklo s nocí, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Pomaličku chlaďte pití, vyndejte zase větra. Taky nejlíp bude u vody i s naším rádiem.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, aby toho nebylo málo. V Olomouci nová dopravní omezení na Šubově, Zejerově i Selském náměstí. D1 ve směru na Vyškovy, na Brno komplikuje provoz porouchaná dodávka kolem kilometru 235. Ivanovice na Hané, další odstavené auto, uberte plyn. Pozor si dávejte ve Svitavách na Brněnské ulici, kde se řeší nehoda 3 aut. Policii jste viděli na D46 u Vyškova i u Olšan na Prostějovsku, majáčky stojí na D1 u Hulína, hlídky hlásíte z Přerova ulice Polní, ve Vyškově stojí na Brněnské a ve Zlíně na Gahurově. Dobře dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: baví nás bavit vás rockovou muzikou taky v pondělí, o čem se píše, o čem se mluví. Jste tady na správné vlně od pondělí do neděle. Sledujeme témata, která řešíte doma, v práci, na cestách i na webech či sociálních sítích. Tak to je taky to, co nás čeká v téhleté hodince. Ladíte Skyrock, hezké pondělí, jedeme dál.
1: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
10: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
9: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
10: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
9: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: V Prostějově našli v rybníku utonulého muže a případem se nyní dál zabývá policie. Podrobnosti nabízí report.cz. A další zpráva je ze Šumperka. Zemřel Petr Král, výrazný herec Šumperského divadla, který ho také 14 let vedl jako ředitel. Více se dočtete na Šumperském reji. No a Přerov se vrátí do středověku. Festival ve jménu krále připomene výročí 770 let města. Informace o tomto tématu najdete na webu Prerov.eu.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Rock, rock, rock. A furt rock. Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Nové zdravotnické centrum s ordinacemi, dentální hygienou a lékárnou budeme mít v Lutině na Olomoucku. Nahradí bývalý dům s pečovatelskou službou, jehož demolice a následná stavba začnou na přelomu srpna a září, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jdeme na Přerovsko, kde vznikne nový vodovod. Místní část Svrčov, obce Lazníky, získá od září vodovod za zhruba 9 milionů korun. Projekt ukončí dosavadní závislost místních obyvatel na studnách a přinese kvalitní pitnou vodu. Anonymní hromadnou bombovou výhrušku řeší od rána policie v České republice, a to ve zhruba 400 objektech po celém území. Hrozba se týká úřadů či obchodních center. Policie provádí kontroly budov za provozu a hledá oznamovatele. Velká nebeská podívaná nás čeká ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteorický roj Perseidy. Tak si to určitě nenechte ujít.
0: Sport.
1: Posun tenistky Barbory Krejčíkové v žebříčku WTA po semifinálové účasti na turnaji v Praze. Zlepšila se o jedno místo a je na 25. pozici. Nejvýše z početného zástupu českých tenistek v popředí žebříčku je i nadále 6. olomoucká rodačka Karolína Muchová a hned za ní je její přemožitelka z wimbledonského finále přerovská hvězda Linda Nosková.
0: Počasí.
2: Počasí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 19 stupňů. Ve středu naměříme okolo 30, no a ve čtvrtek a v pátek meteorologové hlásí přes den ve stínu teploty i mezi 34 a 38 stupni. K tomu i nadále sluníčko a jasná obloha.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
2: Bourá se v Zábřehu na Olomoucké ulici. Policie je na místě a projet se dá opatrně. Nehoda nákladního a osobního auta se potom vyšetřuje taky na ulici Kočíře v Přerově. Tady se dá projet také bez problému. No a na policejní hlídku s 15. hodinou pozor na trase hranice Bělotín. Taky na D35 na exitu Unčovice, na D1 na exitu Přerov a nebo v Napajedlech na nádražní. Šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: Domů do práce i do auta to správné rockové tempo na Skyrocku, hezké pondělí. V téhle hodince naservírujeme ty nejlepší tipy, skvělou inspiraci, kam vyrazit a samozřejmě nálož nejlepšího roku. Tak ať vám to odpoledne hezky utíká. Dobrý den, Skyrock.
1: Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
1: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: Skyrock.
7: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Oh, father, tell me.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyroku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyroku.

0: kam vyrazit.
1: Vy a tohle rádio patří k sobě, vzájemně si děláme famózní společnost také v pondělí 27. července a poradíme, kam vyrazit a co dělat. Olomoucké kinometropol dává české komediální drama Mistryně. Je to o tom, co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak. Mistryně dnes v olomouckém metropolu. V úterý tady zítra se konají farmářské trhy v Mohelnici od 9 do 16 hodin na náměstí Svobody. Ve čtvrtek v Zábřehu vystoupí Michal David Revival. Svou show rozjede v Amfíku u zámku. Zazní všechny hity od známého hitmakera, non-stop děťera je decibely lásky, nebo každý mi tě lásko závidí. Michal David Revival zítra v Zábřehu v Amfíku u zámku. A šermířský víkend budeme mít už teď za pár dní na Plumlově. Těšíme se.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
0: To jsou zprávy na Skyrocku.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Svižným tempem postupuje rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v centru Olomouce. Brzy ho uvidíme v celé kráse. Vedení města oznámilo, že brzy dojde k odstranění lešení z památky UNESCO. A to v závěru prázdnin.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vytrvalé sucho dopadá na lesy v okolí Blanska, stromům tu praská kůra a předčasně schazují listí. U mnoha listnatých stromů se příští jaro ukáže, zda hynou, nebo se zachraňují předčasným vegetačním klidem. O situaci informuje Deník. Velké rachejtla a dělobuchy už si jen tak v obchodě nekoupíme. Nově platí přísnější pravidla pro nákup zábavní pyrotechniky kategorie F3. K jejímu pořízení i k odpálení je nově nutné osvědčení, jehož získání vyžaduje zkoušku. S velkými přírodními požáry se potýkají Francie a Španělsko. Živel už tam zničil 200 000 hektarů porostu. Pro představu rozlohou jde o polovinu Zlínského kraje. Oheň tam vyhnal z domovů 300 000 lidí. Hasiči v obou státech živel neúnavně likvidují.
0: Sport.
3: Obhajoba stříbrné medaile nakonec se nevyšla moderní pětibojařce Lucii Hlaváčkové na juniorském mistrovství světa v litevském Kaunasu. 20-letá česká reprezentantka skončila pátá. Nevydařil se jí totiž šerm, v němž obsadila 15. místo z 18 finalistek.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Sluníčko dnes v Olomouci zapadá ve 20.41, přičemž pokud byste chtěli vyrazit na focení, zlatá hodinka začíná v 19.55. Víme, jak bude zbytek pracovního týdne se sluníčkem anebo místy s polojasnou oblohou. Zítra teploty mezi 25 a 30. Ve středu naměříme okolo 30 stupňů Celsia, ve čtvrtek a pátek se potom teploty přes den ve stínu vyšvihnou i nad 35 stupňů.
0: Doprava.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou zhruba na půli cesty, no a taky v obci Horní Studénky. Obě kolize jsou bez bližších podrobností, ale s opatrností průjezdné. Nehoda je taky v Olomouci na Hinajsově ulici. Osobní auto tady srazilo chodce, ale i zde se dá projet. Policejní hlídka je potom na trase Teplice a Hustopeče nad Bečvou, a nebo na D1 na exitu Kojetín a taky v obci Buchlovice. V Olomouci je potom zdržení na Litovel směrem k Palackého a taky na třídě Svornosti rovněž směrem k Palackého. Na obou místech je to skoro na čtvrt hodiny, no a více jak půlhodinové zdržení je v tuhle chvíli taky v Rudné pod Pradědem směrem od Karlovy Studánky. Přejeme pohodovou jízdu.
0: Tak a teď už hrajem.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojtyne Mravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Skyrock.
9: Rádio Hana Skyrock.
8: Skyrock.
10: Rádio Hana Skyrock.
11: Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače?
10: Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích.
11: akce@radiohana.cz.
8: Skyrock.

0: U mikrofonu je s námi zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, už za pár dní rozezníte Olomouc koncertem věnovaným písním Karla Gotta. S jakým pocitem byste si přál, aby diváci po jeho skončení odcházeli?
1: Náš koncert v pátek 31. července v Olomouci bude naším největším koncertem pod širým nebem a namíchali jsme pro diváky takový koktejl největších hitů Karla Gotta. Připravili hned několik novinek, diváci se můžou těšit nejenom na náš 13-členný živý orchestr, skvělé hosty, ale taky hned několik překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A já bych si moc přál, aby si diváci přišli užít tu atmosféru pod širým nebem, aby si přišli vychutnat večer plný krásné hudby a na chvíli zapomněli na všechny starosti. A právě proto se s koncertem Můj vzor Božský Karel budeme v Letňáku v Olomouci 31. července na všechny diváky moc těšit.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Vstupenky na jeho koncert pod širým nebem zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Letní servis na Skyroku. Tak už tam budem.
3: Ne.
4: Tohle je nejznámější věta Oslíka ze Šreka a také našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás 3 tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
3: Už tam budem?
4: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
3: Už tam budem?
4: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
3: Už tam budem?
4: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co 2 hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
3: Už tam budem?
4: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi, ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí, protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
3: Tak už tam budem!
4: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem a přejeme šťastnou cestu.
3: Už tam budem, jo. Vážně, ne!
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
5: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyroku.
2: Skyrock.

0: každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Přinášíme vám zprávy. Ať si mohou děti v Olomouci hrát a rozvíjet se, město spustilo druhou letošní výzvu fondu pomoci olomouckým dětem. Nízkopříjmové rodiny mohou získat příspěvek až 5000 korun na kroužky, tábory nebo kurzy pro děti do 19 let. Detaily najdeme na webu olomouc.eu. Novinka pro turisty v Jeseníkách. Na stezce nahoru Keprník vzniká 1/4 kilometru dlouhý kamenný chodník. Správa chráněné krajinné oblasti tím reaguje na vysokou návštěvnost. Chodník má usměrnit turisty na stezce. Úsek stezky patří podle ochranářů mezi nejvíce zatěžované části rezervace. Podle ČTK tu ročně projdou desítky tisíc návštěvníků. Záznamy ze sčítačů ukazují za rok 2025 téměř 60 tisíc lidí. Připravme se na mimořádně horký týden, varují před ním meteorologové. Ještě dnes se teploty udrží do 25 stupňů ve stínu. Od úterý ovšem má nastoupit slunečné počasí a tropické třicítky, takže určitě nezapomínejme na dostatečný pitný režim. Sport. Ještě jeden zápas nás čeká v rámci prvního kola nové sezóny fotbalové první ligy. V dnešní dohrávce prvního kola se představí proti sobě nováček soutěže Artis Brno a Mladá Boleslav. Výkop utkání je v 18 hodin. Počasí.
2: Dnes v noci teploty spadnou na 14 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká sluníčko a jasná obloha, sem tam polojasno. Teploty ve stínu mezi 25 a 30 stupni Celsia, no a ve středu už nám budou ale teploměry ukazovat okolo 30 stupňů. Ve čtvrtek a v závěru pracovního týdne se pak teploty vyšvihnou i na 35 stupňů Celsia ve stínu, no a v maximech můžeme naměřit i 39.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava. Dub Horní Studénky i obec Vysoká, tak tady se vyšetřují dopravní nehody bez bližších podrobností, ale všechny avizované úseky jsou průjezdné. Bourá se i za Moravskou Třebovou směrem na Mohelnici. Jedná se o nehodu osobního auta a nákladňáku, ale taky tady projedeme. No a kde si dát potom se 17. hodinou pozor na policejní hlídky. Právě teď v Olomouci na Velkomoravské, taky v obci Střílky na Zámecké ulici a nebo v obci Černotí. Dobře, dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Dobrý den na Skyroku, pondělí 27. července. Kdo má dneska svátek, komu popřejeme k narozeninám, jaké rockové legendy dneska slaví, všechna důležitá data i příběhy hudebních ikon máme pro vás, tak zůstaňte s námi i v téhleté hodince. Posloucháte Rádio Hana Skyrock, taky v pondělí.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Je mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tematické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
10: Máme pro vás všechno nejlepší.
11: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
12: Největší hity 80. a 90. let.
11: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
12: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock kalendárium.
1: Startujeme nový týden, je pondělí 27. července. V kalendáři jméno Věroslav. Včera olomoucká Sigma po porážce 1-2 v Jablonci moc důvodů k oslavám neměla, ale Hanáci si to mohou vynahradit alespoň dneska. 57. narozky slaví kroměřížský rodák a trenér Sigmy Pavel Hapal. Narozeniny má také oblíbený český zpěvák Janek Ledecký a dnes se přesně před 30 lety Štěpánka Hilgertová pro samostatnou Českou republiku vyhrála první olympijské zlato, ovládla tehdy závod ve vodním slalomu.
2: Tak pojeď! Štěpánka pádluje do cíle ve skvělém čase!
3: Štěpánka Hilgertová se stála olympijskou vítězkou!
1: Ať je i váš start do nového týdne zlatý, přeje vaše pondělní rádiová parta. Kalendárium.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Oh, ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call. Rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, volk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
3: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem. Univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spoluutvářet sami studenti.
2: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2020. Smrt na rybníku v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině Krasického rybníka. Na místo zamířila hlídka a co zjistila?
4: Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že se skutečně jedná o lidské tělo bez známek života. Prvotním šetřením na místě nebylo zjištěno, že by se na úmrtí 54-letého muže podílela jiná osoba. Za účelem řádného prověření celé události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
2: Vysvětluje k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna.
0: Sport.
2: Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme.
0: Počasí.
5: Sluníčko dnes v Olomouci zapadá ve 20.41, přičemž pokud byste chtěli vyrazit na focení, zlatá hodinka začíná v 19.55. Víme, jak bude zbytek pracovního týdne se sluníčkem anebo místy s polojasnou oblohou. Zítra teploty mezi 25 a 30. Ve středu naměříme okolo 30 stupňů Celsia, ve čtvrtek a pátek se potom teploty přes den ve stínu vyšvihnou i nad 35 stupňů.
0: Doprava.
5: Bourá se v Olomouci na ulici Zolová, dá se to tady ale projet bez problému. No a hned dvě nehody potkáte taky mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. I zde se dá ale dostat se zvýšenou opatrností. Olomouc, Dolní Novosadská, Boskovice, Dukelská a nebo Šumperk, Jesenická ulice, tak na těchto místech počítejte s 18. hodinou s policejními hlídkami. Dobře, dojďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Melodický rok, to je Skyrock, skvělá zábava a každý den zajímavý hosté, chytlavá témata. Dostaneme vás do Varu i v pondělí 27. července, domů, do práce, do auta. Skyrock, dobrý den.
1: Skyrock. Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 27. červenec na Skyroku. Black Sabbath, Rainbow, Blue Oyster Cult, Quiet Riot. Co mají tyto hardrockové a heavy metalové klasiky společného? Kdo tvrdí, že bubeníka Bobbyho Rondinelliho narozeného dnes v roce 1955 má pravdu? Tuzemské rokové narozeniny z roku 1962 slaví doktor práv, skladatel, zpěvák a kytarista Janek Ledecký. V Big Beatových vodách si ho nejvíce pamatujeme z kapely Gentour. Poslední dnešní gratulace je sportovní a přímo z Hané. 27. července 1969 přichází na svět v Břestu u Kroměříže legenda olomoucké Sigmy Pavel Hapal. Ten řádil ještě s Radoslavem Látelem především v sezóně 91-92. Tehdy Sigmu netrénoval nikdo jiný než Karel Brickner. Klub v lize skončil třetí a se slzou v oku nejeden Hanák vzpomíná na jen těsně prohrané čtvrtfinále poháru UEFA s legendárním Realem Madrid 0-1 na domácí půdě. Na závěr lékařská perlička. 27. července 1921 izolují kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best hormon inzulín. Ten reguluje hladinu cukru v krvi. Dávají tak šanci na život v dnešní době 350 milionům nemocným cukrovkou. Zítra přinášíme na Skyroku další výběr. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
2: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
2: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
1: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pihu krásy?
2: Jediné, co je taková jako na kráse je kvadrát mezi Venuší a Marsem, který je přesný právě dnes v pondělí a muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád zprůhelý protivný, hele, to umí každý, jo, takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
1: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy, to letošní léto je takový jako školicí středisko v tomhle směru.
1: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
2: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem. Univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spolu utvářet sami studenti.
1: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2027. Smrt na rybníku v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině Krasického rybníka. Na místo zamířila hlídka a co zjistila?
3: Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že se skutečně jedná o lidské tělo bez známek života. Prvotním šetřením na místě nebylo zjištěno, že by se na úmrtí 54-letého muže podílela jiná osoba. Za účelem řádného prověření celé události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
1: Vysvětluje k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna. Sport. Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme. Počasí.
4: Sluníčko dnes v Olomouci zapadá ve 20.41, přičemž pokud byste chtěli vyrazit na focení, zlatá hodinka začíná v 19.55. Víme, jak bude zbytek pracovního týdne se sluníčkem anebo místy s polojasnou oblohou. Zítra teploty mezi 25 a 30. Ve středu naměříme okolo 30 stupňů Celsia, ve čtvrtek a pátek se potom teploty přes den ve stínu vyšvihnou i nad 35 stupňů. Doprava. Bourá se v Olomouci na ulici Zolová, dá se to tady ale projet bez problému. No a hned dvě nehody potkáte taky mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. I zde se dá ale dostat se zvýšenou opatrností. Olomouc, Dolní Novosadská, Boskovice, Dukelská a nebo Šumperk, Jesenická ulice, tak na těchto místech počítejte s 18. hodinou s policejními hlídkami. Dobře, dojďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
3: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem. Univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spoluutvářet sami studenti.
2: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2027. Smrt na rybníku v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině Krasického rybníka. Na místo zamířila hlídka a co zjistila?
4: Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že se skutečně jedná o lidské tělo bez známek života. Prvotním šetřením na místě nebylo zjištěno, že by se na úmrtí 54-letého muže podílela jiná osoba. Za účelem řádného prověření celé události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
2: Vysvětluje k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna.
0: Sport.
2: Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme.
0: Počasí.
5: Počasí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 19 stupňů. Ve středu naměříme okolo 30, no a ve čtvrtek a v pátek meteorologové hlásí přes den ve stínu teploty i mezi 34 a 38 stupni. K tomu i nadále sluníčko a jasná obloha.
6: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
2: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.

0: Johana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Polsko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: V Prostějově našli v rybníku utonulého muže a případem se nyní dál zabývá policie. Podrobnosti nabízí report.cz. A další zpráva je ze Šumperka. Zemřel Petr Král, výrazný herec Šumperského divadla, který ho také 14 let vedl jako ředitel. Více se dočtete na Šumperském reji. No a Přerov se vrátí do středověku. Festival ve jménu krále připomene výročí 770 let města. Informace o tomto tématu najdete na webu Prerov.eu.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
2: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
2: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 27. červenec na Skyroku. Black Sabbath, Rainbow, Blue Oyster Cult, Quiet Riot. Co mají tyto hardrockové a heavy metalové klasiky společného? Kdo tvrdí, že bubeníka Bobbyho Rondinelliho narozeného dnes v roce 1955 má pravdu? Tuzemské rokové narozeniny z roku 1962 slaví doktor práv, skladatel, zpěvák a kytarista Janek Ledecký. V Big Beatových vodách si ho nejvíce pamatujeme z kapely Gentour. Poslední dnešní gratulace je sportovní a přímo z Hané. 27. července 1969 přichází na svět v Břestu u Kroměříže legenda olomoucké Sigmy Pavel Hapal. Ten řádil ještě s Radoslavem Látalem především v sezóně 91-92. Tehdy Sigmu netrénoval nikdo jiný než Karel Brickner. Klub v lize skončil třetí a se slzou v oku nejeden Hanák vzpomíná na jen těsně prohrané čtvrtfinále poháru UEFA s legendárním Realem Madrid 0-1 na domácí půdě. Na závěr lékařská perlička. 27. července 1921 izolují kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best hormon inzulin. Ten reguluje hladinu cukru v krvi. Dávají tak šanci na život v dnešní době 350 milionům nemocným cukrovkou. Zítra přinášíme na Skyroku další výběr. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
1: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pihu krásy?
2: Jediné, co je taková jako na kráse je kvadrát mezi Venuší a Marsem, který je přesný právě dnes v pondělí a muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád zprůhelý protivný, hele, to umí každej, jo, takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
1: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty

classic guitar talking.

0: na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 28. červenec na Skyroku. Píše se rok 1954 a na svět přichází velká postava rockové kytarové scény Steve Morse. Přelomový je pro něj rok 1994, kdy nastupuje k rockové legendě Deep Purple. Do té doby ho obdivují spíše zasvěcení v jeho Dixie Drex a na konci 80. let v rockových Kansas. Zajímavostí je, že během 80. let si občas na živobytí tento výjimečný kytarista vydělává jako pilot. Z dalších jeho projektů si rozhodně musíme připomenout kytarový G3 s Joe Satrianim nebo Flying Colors s ex-bubeníkem progress metalových Dream Theater Mikem Portnoyem. Společný den narození má se Stevem Morsem domácí výjimečná hudební postava, která se kromě hudby věnuje pilně především politice a podnikání. Mnozí tuší Michala Kocába z pražského výběru. Jeho rozporuplné podnikatelské aktivity tu raději pitvat nebudeme. Raději si s ním osvěžíme jeho politický úspěch v podobě odchodu sovětských vojsk na začátku 90. let.
2: Je to něco, čemu bychom asi před 2 lety těžko věřili. Šlo to rychle, šlo to bez základních problémů.
1: Vojskem pokračujeme 28. červencem 1914, kdy začíná první světová válka. Konflikt končí život 10 milionů vojáků a 8,5 milionů civilistů. Mocenské posuny na konci však v Evropě umožňují vznik nových států, včetně našeho, tehdy se Slováky společného Československa. Zítra přinášíme další výběr. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.